Zdín. Tak to mi posielaš po čete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Všade prázdna krajina. Všade rastie nový svet. Všetko iba...

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích. Alebo písem tichou, ja

tak krásná, že bych to mal mieť, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Petit parmesan.